Když mi to dovyprávěl, svěřil mi svoji závěť, aby ji doručil jeho synovi. A druhý den skonal. A nyní mám zápis jeho závěti u sebe v brašně, uložený ve své Bibli. Jestli si ji chceš přečíst, hned jej vyndám. Zde prosím. Otevřel jsem a četl. Ve jménu Boha v Trojici oslavovaného, Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj nejmilejší synu. Je to už 15 let, co jsi neviděl svého otce, ale on ve své anonymitě, zřídka o tobě spravován, choval k tobě otcovskou lásku, která ho nutí poslat ti tyto předsmrtné řádky, aby ti byly poučením v životě. Je ti známo, jak jsem trpěl pro svoji neopatrnost a lehkovážný život, ale nevíš, jak jsem byl blažený ve svém anonymním putování, když jsem se těšil z plodů pokání. Umírám klidně u svého a zároveň i tvého dobrodince, neboť dobrodiní projevená otci musí doléhat i na jeho soucitného syna. Odplať mu můj vděk, jak jen můžeš. Zanechávám ti své otcovské požehnání. Zapřísahám tě, abys pamatoval na Boha. Dbal svého svědomí, byl obezřelý, dobrý a rozvážný. S podřízenými lidmi zacházej co nejblahoskloněji a nejvlídněji. Nepohrdej žebráky a poutníky. Pamatuj, že i tvůj umírající otec nalezl v chudobě a putování klid a mír pro svoji strádající duši. Vyprošuji ti Boží požehnání a klidně zavírám své oči v naději na život věčný z milosrdenství Spasitele lidí Ježíše Krista. Tvůj otec.

0: Skončil 11. díl knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Publikaci vydalo nakladatelství Refugium v překladu Petra Vítám vás. Zvuková režie Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Co dělá dobrého učitele dobrým učitelem? Odpověď se může lišit podle toho, koho se ptáte. Adela Langerová učí 5. třídu na základní škole Mikuláše Alše ve Zlíně a za letošní rok získala ocenění Zlatý Amos, tedy titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku. Miroslav Holub vyučuje ruštinu, mediální i občanskou výchovu na střední průmyslové škole chemické akademika Hejrovského v Ostravě a je držitelem ceny Dětský Amos, kterou uděluje dětská porota. Právě o jejich práci, zkušenostech a vztahu k žákům bude i dnešní rozhovor. Příjemný poslech přeje Zdislava Horníková. Adelko a Mirku, vítejte v pořadu Na stole téma. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Na úvod jenom upřesním, že s Mirkem už se známe od vysoké školy a tak nějak se známe všichni, proto si budeme tykat. Musí se podle vás dobrým učitelem člověk už narodit? Nebo se jim můžete postupně stát? Tak třeba začnu od tebe, Adelko.
2: Tak já si myslím, že to je hodně individuální a záleží na každém. Myslím si, že každý, kdo chce dělat učitele, tam musí mít to srdíčko, musí mít proto cit. Nemůže to dělat každý, aniž by v tom viděl smysl a viděl v té práci něco navíc.
0: A Mirku, jak to vnímáš ty?
1: Já souhlasím. Já si myslím, že učitelská profese sebou určitě přináší mnohé radosti. Mohlo by se zdát, že to je takové pro každého, ale určitě srdíčko a jakýsi faktor X, který toho učitele profiluje a vytváří, tam být musí.
0: Když jste se dozvěděli o tom, že vás děti přihlásili do soutěže Zlatý Amos, jaká byla vaše první reakce? Začnu, Mirku, o tebe.
1: Tak já jsem byl samozřejmě příjemně překvapen, já jsem to absolutně nečekal, že by něco takového na naší škole mohlo proběhnout. Postupně jsem se dozvěděl, že vlastně naši studenti uspořádali anketu, koho z pedagogického sboru by jako nominovali do Zlatého Amose, a v té jsem teda zvítězil a bylo víceméně jasno, že ty žáky nechci zklamat, tak jsem si řekl, prostě jdu do toho.
0: Paráda. A Adelko?
2: Tak u mě to byl první šok, protože tím, že učím první stupeň, tak by mě ani nenapadlo, že by žáky napadlo něco takového. Takže to byl šok, ale postupně, když jsme to zpracovali, pobavili jsme se o tom, tak úplně stejně jako u Mirka tam nastal takový ten pocit toho, že je nechci zklamat, když už si do toho pustili, když už obětovali ten čas i té přihlášce, i získání těch 100 hlasů, takže jsme se do toho pustili, bych řekla, nejen moje třída, ale celá škola naplno.
0: Podle čeho jste vybírali žáky, kteří s vámi absolvují jednotlivá kola, Mirku?
1: Já jsem měl vlastně jednoduché kritérium. Já jsem chtěl, aby ti žáci si to užili, aby to pro ně byla jako možnost zažít nějakou show i mimo školu. A rozhodně jsem nekoukal na nějaké studijní výsledky, to mi bylo vlastně úplně jedno. Já jsem si říkal, kdo do toho se mnou půjde po hlavě a kdo si to užije a kdo v tom nechá to srdíčko s těma jdu. A nakonec vlastně jsem došel do bodu, že bylo obtížné vybrat jenom 3 žáky. To znamená, měl jsem jich tam v záloze celou plejádu, ale prostě mohli jsme mít jenom 3, tak jsme měli jenom 3.
2: U mě to bylo tak, že si děti zvolili sami mezi sebou. Já jsem jim totiž do toho nechtěla nějak kafrat, nechtěla jsem jim nic říkat, jakoby, že bych někoho upřednostila nad tím dalším. Takže říkám, děti, rozmyslete se sami, kdo by právě měl chuť do toho jít se mnou, kdo si uvědomuje, co všechno to bude obsahovat a co všechno to bude obnášet. Takže zvolili holčičku, která mě právě do celé ankety přihlásila. No a potom v jejich společné skupině, co mají, tak se dohodli a na další den mi řekli 3 jména a s tím jsme šli až do finále.
0: Když jsme u toho finále, já jsem se na to finále dívala, moc se mi to líbilo. Vy jste tam měli jeden z těch úkolů, že během minuty máte předvíst svoji školu. Tak Adelko, začnu teďka od tebe, co ty si předváděla.
2: Já jsem tam měla takové skromnější než třeba Mirek. Já jsem spíš se zaměřila na mé dětství a takhle jsem od dětství proplula až k městu, kde vyučuju, což je Zlín, kde jsem to transformovala vlastně přes boty. A ta minuta je hrozně krátký čas, takže jsem tam toho stihla říct opravdu málo, ale myslím si, že to zásadní jsem řekla. A jak to vnímali ostatní, to netuším.
0: Ale tleskali, vypadali,
2: jo,
0: že s tím to
2: líbí. A to bylo hezké.
0: Mirku, ty jsi tam repoval, jak tě to napadlo? Ty jsi repoval někdy předtím?
1: Nerepoval jsem, nicméně myšlenka opravdu zešla ode mě s tím, že za minutu musím něco předvést a musím dát nějakou message, která zarezonuje celým tím sálem. A vlastně jsem dokázal si napsat svůj text, ve kterém jsem obsáhl, co učím, kde mám školu, že mám skvělé děcka a že by to mělo být víceméně show. A řekl jsem si, dobrý, tak můžu to buď recitovat, nebo to zaspívám, obojí bude vypadat blbě, tak si z toho uděláme trošku jako humor a dám to prostě rapem, jo, s tím, že nikdo nečekal, že to dopadne, jak to dopadlo, a musím se přiznat, že hned v tom prvním řádku mi jako vypadl text a všichni říkali, jako, že to nikdo nepoznal, jo, ale tím, že já jsem to poznal, tak jsem to věděl, ale nakonec jsem si říkal, dobrý, nemůžeš prostě se vypnout, máš na to minutu, tak jdem dál, a ten text víceméně, co tam vznikl na tom pódiu, byl vlastně úplně upgradeovaný a vznikl až tam.
0: Já jsem to taky nepoznala, že by se spletl, freestyle, takže ano. To bylo dobrý. Plánuješ něco dalšího?
1: Budeš jako rapovat? Nějakou rapovou kariéru, jo. Já si myslím, že to byl můj první a poslední rapový výstřel.
0: A jak jste celou soutěž prožívali? Byla to pro vás spíš zábava nebo stres, Mirku?
1: Tak já si myslím, že to bylo taková ideální kombinace obojího, že určitě jsem si to užíval, byla to show, já jsem do toho s tím šel, že to prostě bude show, a hlavně bych řekl velký pocit zodpovědnosti právě vůči těm žákům, to už tady zaznělo, že prostě od prvního do posledního kola jsem je nechtěl zklamat a věděl jsem, že jako o mě nejde, ale že jim to nějakým způsobem dlužím, prostě od toho prvního kola oni do toho dávali maximum, já jsem řekl, že prostě ano, postavím se tam a zarepuju, protože vím, že oni by si to zasloužili.
0: Adelko, ty?
2: Já jsem byla nervózní, ale zároveň jsem věděla, že kolem sebe mám dalších 5 pedagogů, kteří asi cítí nejspíš to samé, co já. Takže to mě tak jako trošku uklidňovalo, a hlavně i mimo to finále a celkově takhle, když jsme spolu trávili ty dny v Praze, tak to bylo moc fajn v tom, že jsme si říkali i naše nějaké zkušenosti, takže jsem potkala i nové lidi a celkově to finále za mě bylo opravdu jako třešničkou na dortu v tom, že jsme tam všichni měli ty naše. A tak to z nás spadlo, si myslím, protože jsme tam měli ty, kvůli kterým jsme to dělali.
0: Vy jste při těch jednotlivých kolech potkali řadu učitelů. Inspirovali vás něčem, Adelko?
2: Ono se asi nedá říct na konkrétní věc, protože každý z nich byl jiný, a tím, že to je opravdu jako široký záběr učitelů od základních škol, od prvního stupně až po střední školy nebo dokonce ředitele středních škol, tak to bylo hodně inspirující. Ono zase nebylo tolik prostoru třeba v těch nižších kolech se s nimi tolik seznámit a tolik toho s nimi probrat, to by opravdu byl čas až v tom finále, ale i tak si myslím, že je to nezapomenutelná zkušenost a že nás to zase jako zblížilo trošku víc a poznali jsme, že to učitelství má fakt skvělé lidi.
0: A Mirku, ty?
1: Možná to bude padat jako kliše nebo jako kalkul, ale mě paradoxně inspirovala nejvíc Adélka, protože jsme spolu byli jak na tom krajském kole v Ostravě, tak i na tom semifinále, že jsme se viděli. A já jsem vlastně měl postupně možnost vidět jako práci, kterou ona dělá i na těch sociálních sítích, a jako to musím říct, mě tam zaujalo, jak vy jste měli vlastně toho Tidita, do dneška si ho pamatuju, prostě plišáka, se kterým ty děcka zažívají různé storky, píšou o tom ten deník. Já jsem si říkal, fajn, tak někdy v budoucím životě s budoucí třídou si udělám nějakého hlubýho maskota a tohle chci prostě zažít, takže prostě jednoznačně bych řekl Adélku.
0: Na ten Instagram se ještě dostaneme postupně. A teďka pojďme ještě na Zlatého Amose. Jaké byly tvoje pocity, když jsi dostala Zlatého Amose, když tě vyhlásili?
2: Já jsem si myslela, že se spletli. Jako fakt, to jsem si myslela, protože my jsme s Mirkem stáli vedle sebe a já říkám, to vyhraješ, to prostě bude tvoje. A on zase říkal ten opak. A já jsem fakt moc jako doufala, že to trhne buď Mirek, nebo Pavel, nebo další z těch. My jsme tak jako říkali, že bychom to mohli odnést na Moravu, a tím, že Pavel je z Brna a Mirek z Ostravy a já ze Zlína, tak jsme říkali, že bychom to rádi jako utrhli na Moravu. Takže to bylo takové, že jsem vlastně svoje jméno ani nečekala a fakt jsem doufala, že řeknu jméno někoho z těch ostatních. A jak řekli to moje, tak jsem si fakt říkala, ty brďo. Já si myslím, že i v tom výraze to na mě šlo vidět, že jsem to jako absolutně nečekala. A pak už jsem jenom brečela a pak už si pamatuju až večer. Jo, protože to bylo takový nával emocí, ještě jak tam za mnou všichni pak doběhli u brečení, moje rodina tam byla. Takže já si toho moc nepamatuju, ale pamatuju si, že to bylo krásné a intenzivní.
0: Moc hezký. A Mirku?
1: No, vlastně ten dětský Amos se vyhlašoval před tím finálovým Amosem, před tím oficiálním zlatým. Tak v momentě, kdy řekli jako moje jméno, tak já jsem byl taky na měko a říkal jsem si, OK, mám hotovo. Já už jsem prostě dostal to, pro co jsem si přišel. Stejně by ty 2 koruny na tu hlavu prostě se mi nevlezly, takže říkal jsem si, fajn, hlavně ať tu 2. korunu má někdo jiný. a víceméně jsem říkal to, co Adelka, jo, ať to zůstane na té naší Moravě, přičemž jako i samozřejmě ty kolegy z Čech máme, máme rádi, to je jasný, ale bylo to takové přirozené, no. Takže měl jsem samozřejmě radost Adelky, chtěl jsem jí pogratulovat, samozřejmě v ruce jsme měli jako plné nejrůznějších věcí od deštníku přes různé darkové koše a pak jsem viděl, jak je Aďa v obležení svých dětí, tak jsem si říkal, do toho nejdu, jako to je nebezpečný podnik. A vlastně my zase potkali až x hodin po tom oficiálním ukončení toho finále a já jsem říkal, jako konečně jsme si mohli jako pogratulovat a vlastně myslím si, že tam to z nás jako spadlo a řekli jsme si fajn, jako je to tam.
0: A teďka, co pro vás ten titul znamená, Mirku, pro tebe?
1: Obrovskou zodpovědnost, prostě jako vnímám to, že naší školou to jako velmi zarezonovalo, že máme jako dětského Amose. Na druhou stranu bych asi neřekl, že něco dělám jinak, než jsem dělal předtím, prostě jdu do těch hodin asi se stejným pocitem, že prostě mám tam těch svých 45 minut a do toho chci dát prostě 201%. A je to samozřejmě takové, je to úžasná zkušenost, doporučil bych tu zkušenost a myslím si ale, že teda aspoň za mě, nebudu mluvit za Aďou, že jednou stačilo.
2: To jsem chtěla říct taky.
0: Je to pro tebe i závazek?
1: Je to určitě závazek v tom, že ty děti, co nás tam motivovali a hnali nás dopředu, tak samozřejmě nás i vybrali v tom školním kole z nějakého důvodu a člověk by si chtěl samozřejmě v ideálním světě udržet tu svoji laťku na nějakém levelu, maximálně posunout výš a výš, takže je to závazek, že prostě jsme, dejme tomu, nějak dobří, nebo aspoň nás tak ti naši žáci vnímají a nechceme jít prostě s tou kvalitou výuky dolů, teda aspoň za mě.
0: Adélko, u tebe?
2: U nás se teda slavilo hodně, hlavně v to pondělí. My jsme slavili jako celá škola Den učitelů, protože v pátek, kdyby se to normálně slavilo, všichni byli na finále, nebo se na finále koukali, takže to opravdu až v to pondělí tak propuklo. Ale já se třeba jinak necítím, já se cítím fakt pořád jako ta stejná paní učitelka jako před Amosem, i když teď mě děti zdraví. Dobrý den, Amosko. Jo. A nebo dobrý den, paní Langerová, my se vás sledovali a my jsme brečeli. Tak to je takové jako hezké, že i ti opravdu nejmenší najednou jako mě spoznávají. Ale stejně jak říkal Mirek, byla to naprosto skvělá zkušenost, ale jednou a stačilo, protože ten tlak toho nesklamat ty žáky, být tam pro ně a vlastně to s nimi užít, byl tak velký, že bych je nechtěla třeba jako pak zklamat, takže jsem říkala, že jako oni mi točí, říkám, my vás nominujeme příště, říkám, ne, říkám jednou a stačilo, ale řekla bych, že jak říkal Mirek, já učím pořád stejně, pořád jsem to stejně, já beru to s velkou pokorou toho, že mě vybrali, že to můžu být zrovna já, ten 33. Amos, ale že bych se cítila nějak jinak, tak to ne.
0: Jak to vnímá vaše okolí, Adelko, u tebe? Ostatní učitelé?
2: Ostatní učitelé jsou, nebo takhle, řekla bych, že kolegové to vzali fajn, moc jako pozitivně. Když jsem vyhrála, tak okamžitě psali do naší skupiny, že mi to moc přijou, že se dívali, že brečí, že to bylo jako takové hezké, že jsem viděla, že opravdu i z dálky z toho Zlína fandí. Řekla bych, že se furt k sobě chováme tak jako předtím prostě hezky, navzájem se inspirujeme, nikdo se tam nechová třeba nějak odlišně, že by si řekla, tyjo, tak ty jsi teď namyšlená, nebo něco, to by řekla, že vůbec. Rodina, s tou jsem to oslavila se všema úplně nejvíc, co to šlo, a ti jsou teda moc pyšní na mě, i když říkali, že neví, kam bych to dál chtěla dotáhnout, když 27 jsem vyhrála Amose, ale myslím si, že to vzali jako fakt moc hezky. Všichni.
0: Tak to je paráda, Mirku, u tebe?
1: Tak samozřejmě bych se opakoval, myslím si, že i celé mé okolí bylo na mě pyšné, moje maminka, tím, že je taky učitelka, tak to se mnou celou dobu prožívala. V životě jsem asi neviděl tak dojatého i svého tátu. No a co se týče pracovního prostředí, tak to je prostě paráda, ti kolegové. Naši školu to si myslím úplně úžasně stmelilo, jo. V den odjezdu vlastně ti žáci, my jsme odjížděli, vlastně oni odjížděli z té Ostravy nějak ve 3 ráno, jo, takže oni tam s nima spali, ti moji kolegové naprosto dobrovolně v té škole. Podporovali nás, hnali dopředu, dokonce přetextovali tu oficiální hymnu Amose, jo, že tam někde nadspali i moje jméno, jsem si to tak zpětně pouštěl, že to jde i slyšet. No a v momentě, kdy jsem tu korunu jako přinesl do té školy, to bylo pondělí, to si pamatuju, tak náš pan ředitel vlastně na tajňačku nahnal celou školu do tělocvičny, nic mi neřekl a prostě jenom přišel před tou hodinou, řekl vem korunu a šlo se do té tělocvičny a v momentě, kdy jsem tam jako vešel, tak obrovský jako aplaus kolem dokola celé tělocvičny, já jsem si říkal v ten moment jako jsem možná byl paradoxně dojatější než na celém finále toho Amose, to jsem si jako ořval, možná i jako to šlo vidět někde. Každopádně i teď, když si na to spomenu, tak mám jako husí kůži, no a spoustu kolegů jako tu podporu vyjádřil nejrůznějším způsobem, dokonce přetextovali nějaké písničky, nevím, jestli to tady můžu říkat, jo, třeba jako Dívku s perlami ve vlasech od Brichty, tak to udělali jako song o mě na téma Amos, jo, takže opravdu jako podpora nejrůznějším způsobem.
0: Já vám taky moc gratuluju oběma za celé rádio.
2: Děkujeme.
0: Pojďme se vrhnout na vaše začátky. Ty jsi, Adelko, říkala, že, nebo když jsem se dívala na to finále, tak si tam někdy zaškrtla, že jsi měla skvělou paní učitelku. V čem tě inspirovala?
2: Já jsem měla ve svém životě více paní učitelek, které byly skvělé. Jednou z nich byla paní učitelka na základní škole, naše třídní učitelka na prvním stupni, kde jsem viděla, že ona do toho dává víc, než by musela. Kde to bylo opravdu takový ten přesah, že si třeba i kvůli nám učila věci, které by jakoby nemusela umět, nemusela by je znát, ale proto, aby třeba nás mohla učit i dané předměty, tak to prostě doučila. Bylo to hrozně fajn a byla empatická, mohli jsme za ní odpoledne po škole dojít, se vším si jí svěřit, další je třeba kolegyně, se kterou teď učím. Ale řekla bych, že takových učitelů je víc a myslím si, že to nás formuje i jako lidi, protože nejenom jako, že i díky nim to byl takový ten impuls k tomu, že bych třeba někdy tuhle práci mohla dělat. Ale taky to, že třeba v nás věřili a posouvali nás takhle dál. A já třeba teď můžu být takový člověk, jaký jsem. Nejenom jako díky nim, ale taky tam přidali ten kousek do toho.
0: A Mirku, u tebe?
1: Samozřejmě i já jsem za svoji životní cestu potkal několikero učitelů, kteří mě pozitivně i negativně formovali. To myslím si, že to má takhle úplně každý. Na druhou stranu je spousta učitelů, kteří mi na střední škole třeba ukázali, jak se dá učit zábavně, protože já jsem nenáviděl hodiny, kde jsem musel sedět a jenom jako něco 45 minut poslouchat. Na konci té hodiny jsem absolutně nevěděl, o co go, jako v té hodině. Hral jsem si tam piškvorky, hral jsem si tam lodě, nikomu to vlastně nevadilo. A řekl jsem si, že jestli někdy se tam postavím, tak to chci dělat jako jinak. To znamená, když jsem se jako na výšce formoval, že chci učit, tak my jsme tam měli, koneckonců ty to víš, my jsme tam měli úžasnou učitelku na didaktiku ruštiny, paní doktorku Skácelovou, a ta nám ukázala vlastně, jak to vypadá, když se to dělá srdíčkem. Já jsem si v ten moment jako uvědomil, OK, každou třídu mám na té škole jednu hodinu. Jo? Jako já učím paradoxně celou školu, ale každou třídu mám jednu hodinu. A chtěl jsem, prostě to byla moje message, když do té hodiny přijdu jednou za ten týden, tak aby ta třída věděla, že proběhla hodina s holubem a že prostě oni odcházejí s tím, že je to nabilo, že měli aspoň něco v ten den, co jim dávalo smysl.
0: Chtěli jste učit od malička, Mirku?
1: Ne, já jsem nejdřív chtěl být pilot, pak jsem měl od druhé třídy jako dioptrické brýle, tak to jsem škrknul, pak jsem si to přesměroval na zahradníka. V momentě, kdy ale jsem zjistil, co všechno obnáší zahradnická profese, tak jsem řekl, OK, budu se učit. Pak jsem chtěl být chemik, protože jsem maturoval z chemie, tam mě vyhodili po prvním semestru, takže jsem to víceméně jako přesměroval na ten humanitní směr a paradoxně to učitelství, které jsem měl celou dobu před sebou, protože jak jsem říkal, moje maminka jako učila, od malička jsem to měl před sebou jako vzor, tak mě napadlo a vlastně začalo mi dávat smysl až na tom navazujícím magisterském studiu.
0: A Adelko, ty?
2: Já to taky nemám tak jednoznačné. Já jsem si třeba jako malá hrála na školu, hrála jsem si asi tak jako všechny holčičky nějaké čajové dýchánky, ale co jsem chtěla být, tak bylo práce v bance. Prostě já jsem se sebe představila, jak sedím za tím počítačem a řeším ty finance a hrozně mi to přišlo jako cool a zajímavé, že bych jako někomu mohla tam dávat hypotéku. A pak jsem zjistila, že tam je potřeba umět matematiku, což není můj úplně nejlepší kámoš, jsem pak zjistila na střední škole. No a potom já jsem totiž studovala na gymnáziu, protože jsem ze základní školy pořád nevěděla pořád něco chci dělat. Takže jsem se chtěla vydat dvěma směry, buď právničina nebo pedagogika, což je taky úplně jako odlišné. No ale nakonec jsem šla tím pedagogickým směrem, protože my jsme pomáhali i mamce třeba pořádat karnevaly, tábory jsem pořádala, takže furt jsem v tom kontaktu s dětmi byla. A jak jsem nastoupala na vysokou školu, tak v prvním semestru prostě přišlo takové to wow, tak tohle chci dělat. A od té doby mě to nepustilo a už opravdu během vysoké školy bych řekla, že jsem tomu začala dávat víc, než jako jenom co bylo potřeba do studia, protože jsem zjistila, že tohle je to, co mě naplňuje a že to chci dělat.
0: Když jste potom začali učit, změnil se váš pohled na tu profesi, Adelko, u tebe?
2: Asi tam byl takový ten náraz toho, že když to chci dělat jinak, tak v uvozovkách zaplatím časem, a zaplatím i za náklad nějakých těch pomůcek, protože ta škola neměla tolik prostředků na to, aby dotovala jednu učitelku, ale protože je nás tam hodně, tak se to muselo férově rozprostřít. A to, že prostě pokud to fakt jako chci dělat tím směrem, jakým chci, tak musím si ukousnout ze svého volného času aspoň ze začátku, než si najdu nějaký ten směr a nějaký řád a muset tomu věnovat ten čas.
0: Mirku, ty?
1: Tak určitě je tam ten náraz do té praxe, že samozřejmě člověk si maluje, jak si to udělá hezké, jak věnuje 100% času tomu učení, jo? Ale pak tam samozřejmě přijde nějaké to papírování nebo nějaká ta běžná agenda toho učitele, opravování písemek a zjistí ten člověk, že opravdu to učení reálně těch 45 minut v těch třídách prostě tvoří nakonec možná i méně času než ta agenda před a po. Jo, to znamená přípravy na tu výuku a pak nějaká ta reflexe těch hodin a dejme tomu opravování písemek a tak dále. To znamená, ano, je to určitě jako teorie versus praxe celkem náraz.
0: Kde hledáte inspiraci do výuky?
1: No, tak inspiraci, tak všude kolem sebe samozřejmě, možná i v těch žácích. Pro mě paradoxně ti žáci jsou i moje inspirací, protože ta občanka, kterou já učím, se dá učit různě a ten předmět mi to umožňuje samozřejmě na té střední i tak, že prostě dost často můžu reagovat na potřeby těch žáků, co oni třeba do toho života chtějí a potřebují znát a můžu tomu ty hodiny přizpůsobit. To samé mediální výchova. Když vím, že je boom umělé inteligence, když je boom prostě různých fejků, dezinformací a tak dále, tak řeknu si OK, jdeme do toho, budeme se tomu věnovat a myslím si, že to je takové to, s čím by ten žák měl odcházet minimálně z té střední školy, že ví, dejme tomu, jak rozpoznat fake od realu, což třeba kolikrát nedokáže ani dospělý člověk, ale chci minimálně, aby ti žáci si to zkusili, protože ta škola je víceméně o to. Zkus si to, aby si v tom reálu jako zazářil.
0: Adelko, ty?
2: To je hezké, já nevím, co na to teď mám říct. Za mě taky ta inspirace se bere hrozně jednoduše, právě pokud ten člověk ví, co chce dělat a co chce těm žákům předat. Takže nejenom, když třeba někde jdu, tak už vidím, co by se z čeho dalo zpracovat. Myslím, že to je taková učitelská úchylka, když vidím někde ruličku a toaletního papíru, tak už přemýšlím, co by se s tím všechno dalo udělat. Ale třeba i u ostatních kolegů, tím, že už máme tady ty sociální sítě a mi přijde v takové uzavřené učitelské bublině, že opravdu na mě na Instagramu vybíhají jenom tady ty učitelské věci, tak se třeba inspiruju ze zahraničí, převedu to do třeba toho, co by se u nás dalo dělat, jak by se to u nás dalo převést třeba na osnovy, zjistím, že se mi to teď hodí do toho, o co se máme učit, takže to už tak transformovat, ale musí tam být i nějaké to vlastní přemýšlení a to, jak my to můžeme těm žákům přidat tak, aby si to pamatovali a aby jim to k něčemu bylo.
0: Děláte něco jinak, protože když vás vybrali na Zlatého Amose, tak Mirku, ty?
1: Jako jinak myslíš jako po tom Amosovi, nebo jako
0: celkově myslím. Jestli jsi jiný učitel než ostatní.
1: No tak měřím 2 metry. Ne. Jako takhle, já si neuvědomuji, že bych dělal něco jinak. Možná, to jsem neřekl, možná to jsem měl říct, že jsem taky v mezičase chtěl být hercem, jo? Ale zjistil jsem, že na herectví je potřeba talentových zkoušek ze zpěvu a z pohybu a vzhledem k tomu, že ani jedno neumím, tak jsem si řekl, budu učitel. No dobrý, OK, ale že do těch hodin, to chci říct, jako vkládám možná trošku herectví a hereckého prvku. Vlastně dělám si z toho tu show, jo? Mám tam víceméně svoje soukromé publikum a jedu bomby.
0: Ty jsi měl, Mirku, vždycky vtipný, už ve škole. Chtěl jsi být někdy i stand-up komik, nebo to tě nenapadlo?
1: No, jsem rád, že to říkáš, že jsem byl vtipný, jo, protože většinou ten, kdo je vtipný, si neuvědomuje, že je vtipný. Možná to nebyl ani záměr, že jsem vtipný, jo, ale ne, takhle. Nechtěl jsem být nikdy stand-up komik, naopak si myslím, že když se ten vtip podá v té výuce nějakou nenásilnou přirozenou formou, tak má o to větší přidanou hodnotu, než když bych se postavil před nějaké publikum a něco tam třepal vyloženě s cílem pobavit lidi. To by mi asi nešlo.
0: Jasný. Jak budujete důvěru u dětí a respekt, Adelko?
2: Já bych řekla, že malichernosti nezahazuju a zajímám se opravdu jako komplexně o ně, protože pro děti to může být opravdu jako rozboření celého dne a to jenom proto, že si doma zapomně světle modrou pastelku, protože prostě první stupeň je takový. Nevím, jak je na to střední škola, ale pro nás si řekneme, ježiš, tak se pojďme pastelku, jenže pro ně je to už nabourání toho, že nebudou jako dokonalí, že třeba by mohl přijít nějaký trest nebo já nevím co. Takže opravdu to zajímat se o ty žáky komplexně a nejenom ve vztahu škola, ale i ve vztahu toho, jestli se teď třeba cítí dobře, jo, jestli je všechno třeba v kroužcích v pořádku, doma v pořádku, samozřejmě, že to z nich nedolu, ale jsem tady právě pro ně takovým tím jako majákem, aby věděli, že se o mě můžou opřít, věděli, že se mi můžou úplně s čímkoliv svěřit, že je nepošlu do háje, nebo že jenom řeknu jo, jo, jo, ale že opravdu jim naslouchám a budeme s takovou tu vzájemnou důvěru, že já pro ně opravdu nejsem jenom ten vzdálený člověk, ale že i já jim řeknu třeba, že se mi něco nepovedlo, že jsem třeba dostala pokutu za parkování. Jo, oni, ježíš, paní Čtelkově, říkám, no a byla to chyba. Říkám, a co udělám příště? No nezaparkuju tam. Jo, a stejně je to tak, učím prostě takový ten vzájemný vztah, že i učitel je opravdu jenom člověk a není dokonalý.
3: Mirko, jak to vnímáš ty? Co bys k tomu doplnil?
1: No, na té střední škole samozřejmě to je trošku jináčí. Tam od té modré pastelky jsme se posunuli dál, tam někdy nám chybí celé pouzdro třeba, jo, ani se neděje. Ne, víceméně úplně stejně, protože i těm žákům říkám, nebojte se za mnou s čímkoliv přijít, jako nikdy jsem nikoho nevyhodil, kdyby za mnou přišel někdo s nějakou malicherností, vždycky si ho vyslechnu, protože o tom si myslím, že to je. A tím, že jsem i třídní, tak dost často za mnou přijdou jako i žáci, jak v rámci třídy, tak i v rámci školy, což samozřejmě je pro mě nejenom jako radost, ale samozřejmě i zodpovědnost, že prostě musíte rozhodnout tak, aby to bylo OK, což vás nevždycky všichni naučí na těch školách. No ale jak se buduje důvěra a respekt? No, těžko říct, prostě to je právě podle mě součást toho faktoru X, který musí mít ten učitel. A asi vám neumím dát univerzální návod. Prostě ke každému jít z maximální vstřícností, protože takové to uvědomění, že ten žák se někomu svěří, jo? A vy jste třeba tím jediným člověkem na světě, za kým on přišel a svěřil se vám. Je prostě strašný pocit zodpovědnosti a je vlastně úplně jedno, jak zareaguju, ale nemůžu zareagovat tak, že ho pošlu pryč, prostě si ho minimálně vyslechnu a pak můžu řešit dál, prostě nikdy nikoho neodbít.
3: Čím jste si získali svoje žáky, Mirku? Čím jsi si získal ty?
1: Získal? Jak to myslíš, získal?
3: Že tě vždycky berou, respektují tě a tak.
1: To je spíš otázka na ně. Kdyby tu byli, tak ti to asi řeknou lépe, já nevím. Možná svoji osobnosti.
3: Spíš tak, jak to vnímáš ty.
1: Nevím, prostě možná opravdu svoji otevřeností. Myslím si, že i ti žáci vidí, že si jako na nic nehraju, že nemám potřebu se přetvařovat, že prostě jdu po chodbě v holubým tričku a je mi to úplně jedno, že prostě s nima jednám na rovinu, že když je nějaký problém, tak to s nima na rovinu řeším, když je zase nějaká akce typu školní besídka, tak nemám problém se narvat do kostýmu Grinche a dělat tam nějakou choreografii. Prostě jako prodat sám sebe a jak bych řekl, myslím si, že se vám to milionkrát vrátí.
3: Jak to vnímáš ty, Adelko?
2: Souhlasím. Já si myslím, že u mě je to ještě třeba podpořeno tím, že jsem samozřejmě autentická, stejně jako Mirek, ale zároveň se snažím i sledovat ty trendy, které ty děti mají, což jsou jako 6-7 a takové podobné kravinky. A vlastně zařazovat to do hodin, tak aby to neotrávilo mě tím, že to furt říkají, ale zároveň se to tam nasadila tak, aby jim to k něčemu bylo, učili se, aniž by věděli, že se učí. Takže i takové to, že se opravdu snažím sledovat to, co teď frčí, i když pro můj mozek je to nepochopitelné, ale pro ně je to celý svět v tu chvíli. Takže to zařazovat tak, aby ta výuka pro ně byla atraktivní a myslím si, že tady tohle a i to, co jsme říkali před chvilkou, že jsme tady pro ně a že opravdu nejsme jenom jako učitelé, ale že jsme i lidi, kteří je rádi vyslechnou.
4: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv. Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci. Když zdálupíš písmena,

0: učí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může

0: Jirku, ty učíš ruštinu a občanku. To jsou většinou brány jako takové vedlejší předměty. Vnímáš to i u svých žáků, že by to brali nějak míň vážně, nebo?
1: Tak my jsme chemická střední průmyslovka, to znamená, je úplně jasné, že prioritu tam mají jiné předměty. Na druhou stranu, myslím si, že žáci vnímají třeba tu občanku jako předmět, kterým nevadí, že jim neškodí, a naopak jako tím, že mají všechny třídy, kromě prváku, samozřejmě jednu hodinu týdně, tak to vnímají, i já to tak chci vnímat, jako aby to měli jako odpočinkový předmět, ve kterém se ještě navíc něco dozví. To znamená, rozumím tomu, že to může být bráno třeba jako pro někoho jako unikový předmět, vedlejší předmět. Na druhou stranu, myslím si, že i to je důležité, aby ten žák měl nějaký předmět, ze kterého třeba nemá stres a který si jde prostě jenom tak užít, a i kdyby té hodně měl pasivně nějakým způsobem přežívat, to znamená hibernovat někde opodál pohozený v lavici, tak mi to je vlastně de facto jedno, protože je to pro něho nějakým způsobem nástroj pro ten well-being, a tím, že já samozřejmě taky píšu písemky, takže prostě mám od nich tu nějakou průběžnou zpětnou vazbu, průběžnou reflexi, tak vím, že klidně nechám v těch 45 minutách občanky nějak pasivně žít svým životem, nepotřebuju celou třídu nějakému aktivizování, ale možná je to pro ně jako přínosnější, než neustále vyvolávat a chtít po ně nějaké informace.
0: Ty učíš i ruštinu, jak jsem zmiňovala, a vlastně už je to 4 roky od války na Ukrajině. Uh-huh. Vnímají to i žáci, že se třeba nechtějí učit rusky, nebo to tam vůbec není?
1: Takhle, my máme na škole výběr z ruštiny, němčiny a španělštiny, s tím, že měl jsem strach upřímný a myslím si, že jako to se i v něčem promítlo, že nebylo tolik žáků, kteří by si vybírali ruštinu jakožto druhý cizí jazyk. Na druhou stranu moje filozofie vlastně od výšky, protože my jsme byli na výšce v momentě, kdy se to stalo, ta válka, tak jsem chtěl, aby ti žáci věděli, že Rusko není jenom politický režim, ale naopak chci jim prostě v těch hodinách ukázat, že to jsou prostě pohádky, že to jsou prostě filmy, že to je hudba, aby si z těch hodin odnášeli nejenom gramatiku, ale nějaké všeobecné povědomí Rusko jakožto národ a ne Rusko jakožto jeden člověk, politik.
0: Adélko, ty učíš taky nějaké vedlejší předměty, tělocvik a tak. Mají to děti hodně odpočinkově?
2: Zrovna tělocvik jsem letos nedostala na učení, ale všechny ostatní odpočinky jako hudební výchova, výtvarná, pracovní a tak dále, jo. A chtěla bych, aby to tak vnímali. Nechci, aby, co jsem třeba zažívala já, kdy opravdu v tělesné výchově jsme byli nuceni vyšplhat až nahoru na tyč, jo, skákat přes kozu, a dělali jsme takové věci, které i nám samotným třeba nebyly příjemné. Takže já třeba, když jsem ještě loni učila tělocvik, nebo i jak letos učím ty ostatní předměty, tak jim říkám, já chci hlavně snahu. Chci, abys to zkusil, vyzkoušel, buď to vyjde, nebo to nevyjde, nic se neděje. Neskoušíme ze zpěvu, sama zpívat neumím. Netroufla bych si před nima stoupnout a zpívat, a přece to samé nemůžu chtít po nich. Takže chci opravdu, aby to vnímali odpočinkově, aby vypli hlavu. Není to tam o známkách, ale je to tam jenom o tom opravdu, aby se třeba nějak expresně projevili, třeba v té výtvarce. Nechci, aby kresli podle šablon, ale pokud cítíš, že tam chceš dát černou barvu do obrázku léta, tak ji tam dej, a nic není špatně, prostě se jenom vyjádři, uvolní se a prostě nic jiného neřeš.
0: To je moc fajn, to se mě moc líbí. Asi k vám nastoupím taky.
2: Že na střídačku každý týden u jednoho.
0: Co vás naučili vaše děti nebo vaši studenti, Adélko?
2: No tak mě toho naučili hodně. Trpělivost. Hodně mě naučili trpělivost. Já jsem myslela, že jsem trpělivý člověk, když jsem nastoupila do školství. Zjistila jsem, že by to mohlo být lepší. A myslím si, že to mě docela naučili. Trpělivost, že ne všechno je hned. Že i když po 50. zopakuju, na které jsme straně, tak neustále to někteří nepochopí. A opravdu musím být trpělivá, i když to stále nechápu, jak to někteří nechápu. Ale třeba i nové slovíčka. Třeba teď máme ve třídě jako mega dobrý, a že to vlastně znamená, že je něco hodně slej. A slej znamená, že je to jako hodně cool, a cool znamená, že to je jako dobré. Jo, takže a takové tam máme jako propojení. A takže se od nich učím i nový slovník, takže si nepřipadám jako boomer, ale připadám si mezi něma aspoň trošku jako rovnoceně. Ale jinak bych řekla, že každý den mě něco učí. Jo, i to, že já jim třeba řeknu, že chyba je kamarád a z chyb se člověk učí, tak já pak udělám chybu a cítí se kvůli tomu špatně, a oni mi to zase vrátí, jako že mi řeknou, no ale panč to, jako však chyba je kamoš, můžeme jít dál, jo. A já si řeknu, no dobrý, tak já je to učím a sama to neumím. Takže vlastně mi dávají i takové to zpětné zrcadlo sebe.
0: Mirku, co naučili tebe?
1: Já upřímně celou odpověď Adelky přemýšlím nad tím, co mě naučili mý žáci. Samozřejmě bych se tady stotožnil s těmi slovy, jo? Jako taky jdu po chodbě a vybavnou na mě nějakou věc, teď si to vybavuju, tung tung sahur, jo? Prostě teďka, pane učiteli, víte co to je? Tak samozřejmě pan učitel jako nechce být úplně jako boomer, že? Tak si to hned jako dohledám a tady kam děcka, už vím, co to je, jako jo, cítím se v ten moment strašně důležitě. No samozřejmě.
0: Oni přijdou s jiným braindrotem.
1: Přesně tak. Na druhou stranu mi to ukazuje krásně, jak se ten svět strašně rychle vyvíjí, jo? Že to, co bylo třeba za nás totálně, jako totální úlet, teď si fakt nic nespomenu, jestli Adelko, tebe napadá něco, co za nás bylo totálně jako banger slovo, nevím, něco takového. Tak teď už to samozřejmě je totálně out a už jsme všichni boomři a jo, jde to kupředu. Samozřejmě taky trpělivost, taky asi mě naučili to, že na některé věci se fakt jako nepřipravíme, ale že je společně prostě můžeme dát. To mě naučili.
0: Už jsme to trochu nakousli. Vaši žáci psali o vás takový medailonek, kde psali i vtipné příhody. Pamatujete si vy sami nějakou vtipnou příhodu, kterou byste chtěli říct? Mirku, tak začnu u tebe.
1: Vtipnou příhodu. No, tak jak říkám, tím, že já si z toho tu show dělám víceméně, tak těch vtipných příhod je jako X, ale vybavuju si i tu z toho medailonku, že prostě na naší škole se z nějakého důvodu přemnožili komáři, jo, jakože fakt nám tam naletěli z nějaké té jímky. No a já mám kabinet s úžasnými fyzikáři a kolega fyzikář vymyslel ekologický způsob jejich likvidace, to znamená jako koupil elektrickou plácačku na komáry a to je fakt úžasné v tom, že to nenechává fleky, to prostě přijde, jako rupne to a ten komár prostě zmizí, jo. A samozřejmě já v momentě, kdy jsem přišel domů totálně jako dokousaný od těch komárů, tak jsem si řekl a dost a holub vyhlásil komárům válku s tím, že jsem jako další den vzal tu raketu, běhal jsem po chodbě, samozřejmě děcka z toho měli totální halo, jo, holubí tričko zase a černé brýle s tím, že prostě tak a komáři těšte se. Dal jsem prostě 20 nějakých skalpů těch komárů, děcka z toho měli totální halo a já jsem vlastně odcházel totálně nabitý, ne elektřinou teda, ale nabitý tím, že jsem si to vlastně strašně užil. Masochisticky.
0: Chodíš pravidelně takhle?
1: Ne, komáři si to možná mezi sebou jako řekli a teď je klid, což je dobře.
0: Tak snad vám to tam dlouho vydrží takhle.
1: Ano, dělám všechno pro to, aby se nepřemnožili.
0: Adelko, co ty a tvoje vtipná příhoda?
2: No, my jich máme jako hodně, ale ono to jsou takové příhody, že když řeknu někomu jinému, tak oni nejsou vtipné. Jo, prostě oni jsou vtipné jenom v té dané třídě, v ten daný moment. Teď mi jako třeba jedna holčička naučila, co je to zlatokopka. Jo, ona totiž jako běhala po třídě a říká, ty jsi zlatokopka. Říkám, a prosím, a ty víš, co to znamená, nebo kde vůbec na takové slovo přišla? Jo, není to slovo, které bych já měla ve svém slovníku a říkala jim to, že no to bylo na YouTube a to. A říkám, no co to znamená, jako, tak jsem se naučila, že slovo zlatokopka znamená, když má rád někdo zlaté věci. A tím, že jedna jí spolužečka si koupila v obchodě zlaté řetízky, tak je zlatokopka. Takže jsme si vysvětlili pravý význam tohoto slova a ona si ji teda omluvila. Já říkám, že to tak nemyslela. Takže to je třeba to, co mě naučili konkrétně tenhle týden.
0: Určitě se svými žáky jezdíte na nějaké výlety a další doprovodné aktivity. Co vás tam nejvíc baví, Mirku?
1: Tak je to určitě možnost strávit s těmi žáky čas mimo školu. Je to úplně o něčem jiném. Jsou v jiném prostředí, že jo. No a když bych to třeba měl vztáhnout na ten adaptační kurz nebo něco takového, tak je to samozřejmě možnost si s nima zablbnout, jo, zahrát fotbal, zahrát volejbal, prostě aby i oni viděli, přesně jak už řekla Aďa, že učitel je jenom člověk a není to jenom o té roli toho učitele, ale prostě spíš by to mělo podle mě být o tom, že ten učitel se snaží přiblížit těm žákům, což jako je, mi třeba jde jako asi snadno, jo, že prostě fakt mi nevadí udělat si ze sebe trošku srandu a jít si tam s nima zakopat, i když prostě vím, že když kopnu do balonu, tak to letí úplně jinam, než když je brána, jo, takže ano, asi je to pro mě šance vidět ty žáky v jiném prostředí a zažít s nimi věci, které s nimi třeba ve škole nezažiju.
0: A jaké aktivity pořádáš?
1: Standardně většinou ten třídní, třeba my máme na škole před koncem školního roku přímo den s třídním, jo, kde my jsme třeba naše třída, my jsme šli na laser game, jo, což já jsem třeba hrál předtím třeba jednou. Jo. A teď samozřejmě jako všichni totálně nahypení, jo, budeme prostě s panem učitelem v týmu. Říkám, dobrý, tak jako možná si nevšimli, že mám 2 metry a že jsem úplně jako trošku jako snadnější cíl, než jako ti bobišci malí. No nicméně pan učitel odpadl po prvních dvou oběhl arénu, tak jako jsem tam seděl, takticky jsem jako odpočíval a říkal jsem si, tak, dobrý, tak co teď? Jako jo, teď můžu čekat a tvářit se, že totálně umírám, anebo jsem hrdě vyhlásil, já jsem tu zakempil, jak by řekli moji žáci, to znamená zakempil jsem v té aréně a čekal jsem, až tam někdo přiběhne, aby ho mohl sestřelit. To znamená, byl jsem ve fázi pasivního, aktivního odpočinku v ten moment.
0: Adelko, co ty pořádáš nebo kterých aktivit se svými žáky účastníš?
2: Tak máme na prvním stupni v druhé třídě, ve čtvrté třídě školy v přírodě, takže tam jezdíme pravidelně a stejně jako říkal Mirek, tak je to prostě jiný čas s těmi žáky. Není to to, že oni sedí v lavicích a já jsem před nimi, ale máme takovou uvolněnou atmosféru, můžeme si povídat, o čem chceme, jak dlouho chceme, nemáme tam to zvonění, které nás utne a právě při těch aktivitách bych řekla, že se i nejvíc poznáváme. V loni jsme třeba stanovali za školou, vyloženě jsme se roztáhli 6 stanů, stanovali jsme, opekli jsme si špekáče, šli jsme spát a bylo to jako naprosto boží, to letos chceme zopakovat. Nebo jsme spali třeba ve škole skrz Andrzena, jezdíme na laser game, na bowlingy, pak tam máme takovou tu interaktivní podlahu, po které se různě skáče země, láva a tak dále, takže tam jsme taky byli, takže se snažíme nějak ten čas propojovat i s rodiči, kdy tady ty odpolední aktivity právě pořádáme i s rodiči, třeba ten bowling, měli jsme mít draky a bohužel nám letos nevyšlo počasí, ale snažíme se, aby ty děti nás poznali, nebo já děti, děti mě a zároveň i rodiče mě a já rodiče mimo školu, mimo to formální prostředí.
0: Anelko, ty máš Instagramový účet Tak učím já. Co tě k tomu vedlo si to založit?
2: No, já bych řekla, že úplně prvotní impuls byl jenom takové to, že se si říká, že mám nashromážděných jako spoustu nápadů a že si je dám někam tak, abych je viděla. Jo, že protože v té galerii snadno zapadnou a už bych si třeba nepamatovala, že jsem je dělala a že bych je třeba pak chtěla udělat znova. Takže jsem se to tak hledala a děti mi taky říkali. Říkali jako, paní Čtoka, tak byste to někam mohla dávat, má byste být youtuberka, tiktokerka. Říkám, no tak to nepůjde. Takže jsem to tak založila, ale tím, že oni jsou malí, tak ještě sociální sítě nemají. No ale pak postupně se tam dává třeba i tipy jako do výuky. A mým hlavním cílem bylo asi ukázat i učitelům, že paní Čtoka po škole to může mít v hlavě srovnané a může učit, aniž by měla 30 let zkušeností a aniž by jela podle nějakých zajetých metod, ale zkoušela i třeba něco nového. No a nějak se to chytlo, já si teda vůbec jako vždycky, když mi někdo řekne, že ty tam máš hrozně moc sledujících, já to nevnímám. Já prostě to vnímám tak, že chci, abych pomáhala těm učitelům, abych je inspirovala a nic jiného zatím nevidím. Nevidím vůbec zatím nějakou slávu, nějaká čísla, prostě vidím zatím to, že já ráda pomůžu ostatním a zároveň jsem tam v kontaktu s těmi ostatními učiteli, rodiči, kolegy prostě a je to takové fajn safe place pro nás všechny, doufám.
0: Plánuješ nějaké další aktivity, které ne. by si založila?
2: Ne, jako já bych teda ráda v budoucnu třeba dělala školení třeba na využití digitálních technologií ve výuce formativního hodnocení, ale tím, že ještě třeba konkrétně v tom formativním hodnocení já sama jsem si neprošla tolika kurzy, nebo sama jsem si nevyzkoušela všechno a nejsem v tom tak dlouho, abych si troufla to ukazovat ostatním, tak se ještě furt tak jako držím při zemi a říkám si, že ten Instagramový profil je teď taková možnost toho jim to teda interpretovat aspoň takhle, ale když bych pak mohla ještě nějakým způsobem třeba předávat určitou inspiraci, tak bych do toho šla, ale rozhodně žádný TikTok, ani YouTube, ani tak dále nemám v plánu moc.
0: Mirku, ty máš v plánu něco podobného, rozjet víc Instagram?
1: No, takhle, na tom finále s náma byl Pavel Žák, kterého zdravím, úžasný člověk. On tam měl dceru, která vlastně za mnou přišla možná už ten první den, že by bylo strašně super, kdybych byl jako youtuber a influencer, že by mohl prodávat svůj merch s holubem, jo, a prostě, že bych na tom postavil ten biznis. A já jsem si říkal, dobrý, a jako paradoxně mi ta myšlenka jako vlezla do hlavy a jsem jako psal Adelce, jestli by mi jako dala nějaký rychlokurs jako přes tyhle ty věci. No tak kdo ví, tak třeba někdy tu občanku dostaneme i do nějakého populárně naučného, nevím, pořadu podcastu, nevím.
2: Fandím mu v tom, já doufám, že mu to vyjde, já v tom podporu.
1: No.
0: To taky určitě budu ráda sledovat, jestli něco založíš, tak dej vědět.
1: Tak uvidíme třeba, fanoušci Rádia Proglas, dejte vědět, jestli byste něco takového chtěli a zvážíme to.
0: My jsme si řekli hodně věcí, co vás ve školství baví, co vás tam naplňuje, je naopak něco, co vám tam vadí, Adélkou?
2: Ta byrokracie. Asi to, že opravdu nevěnujeme, nebo já osobně bych ráda věnovala mnohem víc času těm samotným aktivitám, vymýšlení těch aktivit, ale vlastně to papírování okolo ten čas docela hodně bere, i když to třeba na první pohled nejde vidět. No a potom třeba za mě, ale myslím si, že já to mám mnohem jednodušší na tom prvním stupni v tom, že si můžu hodiny různě prohodit, můžu si tvořit projektové dny. Myslím si, že Mirek tady tohle třeba na střední škole má hrozně moc omezené. Takže i to, že bych třeba ráda s dětmi udělala týdenní projekt na nějaké téma a fakt jsme šli do hloubky, ale ty osnovy jsou opravdu tak natěsno, abych všechno stíhala a všechno je naučila a všechno splňá v normě, že bych možná tady toto jako já ráda bych ubrala tak, aby to opravdu k těm žákům něčemu bylo a nehnálo se tolik na výkon.
1: Já bych se opakoval, prostě přesně jak řekla Aďa, jako ta byrokracie kolem toho všeho, jo, to už jsem říkal, prostě to učení je super, ale chtělo by to na něho mít více času a energie, prostě jako ano, co si budem, ty papíry a ty věci okolo nám ten čas a energii berou.
0: Setkáváte se často s myšlenkou, nebo někteří lidé říkají, a učitelé, ty mají spoustu prázdnin, že ta profese není tolik respektovaná.
1: A jdou domů v 11, ne, to už jsou vlastně doma, takže v 10 odchází. No ano, samozřejmě, jako ten názor vnímám. Druhou stranu, co na to chcete říct? Prostě, OK, je takový předsudek, je takový stereotyp a vždycky jsem, když jsem někoho takového potkal, tak byl to někdo třeba, kdo mi stál za to, jako se s ním o tom dohloubky bavit, což jako samozřejmě nikdy na internetu dělat nebudu a nedělám, tak jsem mu vždycky říkal, tak proč jako bys tady jako nešel se postavit na těch 45 minut, tak pojď, jako ukaž nám to, o co go. Ne, já bych ty žáky, já bych to liskal, já bych to prostě byl. A říkám, no tak skvělý, tak to je učitel národu, jako opravdu, jo, aby všechno řešil tímhletím stylem. Takže prostě, jestli je ten předsudek zakořeněný v téhle, jako v tomhletom mindsetu, že prostě ti učitelé jsou vlastně úplně, je to jednoduchá profese a kdybych tam byl já, tak já bych to prostě všecko liskal, no tak jako nezlobte se na mě, to prostě, co chcete s takovým člověkem se bavit?
0: Adélko, co ty?
2: Mám úplně stejný názor. Já vždycky říkám, že kdo si to nevyzkoušel, tak neví. Ale takhle je to se vším. Jako to samé v životě bych neodsoudila paní uklizečku za to, že v uvozovkách jenom uklízí. V životě bych neodsoudila řidiče autobusu nebo jakoukoliv jinou profesi. My do té profese nevidíme. My nevidíme, v kolik třeba například řidiče autobusu musí vstávat. Jo, my nevidíme, co všechno ta práce obnáší. Ale podle mě tím, že základní školou minimálně si prošel každý, tak si myslí, že už má nějaký patent na to a ví, co může říkat a ví, co vlastně ta učitelská profese obnáší, že vlastně učitel tam jenom stojí a ano, já jsem třeba taky měla špatnou zkušenost s učiteli, ale nenechala bych se tím ovlivnit a neházla bych všechny učitele do jedného pytle a neříkala o nich prostě takové věci. Já teda diskuze někdy čtu a vždycky se tak držím, abych se do toho nepustila, protože mi to přijde tak hrozně líto, že proč zrovna my učitelé jsme terčem něčeho takového, protože si myslím, že zrovna my učitelé, mluvím teď za sebe, myslím, že i za Mirka, bychom si nedovolili se pouštět do jiné profese takovým způsobem, že všechny profese jsou prostě důležité.
0: Souhlasím. Vnímáte, že dnešní děti jsou jiné? To se taky často říká. Co bys řekl?
1: Rozhodně bych nepoužil tu větu, že všechny děti jsou jiné, protože bych udělal teďka úplně stejný argumentační faul, že bych generalizoval skupinu dětí na základě nějakého jako stereotypu a předsudku. To znamená, neřekl bych, že jsou jiné. Samozřejmě jako doba se proměňuje, žáci se proměňují, učitelé se snaží nezůstat pozadu a prostě my jsme tady v pozici, kdy musíme reagovat na měnící se potřeby svých žáků, což si myslím, že je úplně v pořádku a nemůžeme zůstat prostě zakořeněni v trendech minulosti.
2: Já úplně souhlasím a přesně ty děti, oni teď mají nové možnosti, takové možnosti, které my jsme neměli. My jsme neměli tablety, neměli jsme PlayStation a takové věci a ty děti teď k tomu ten přístup mají, umožňují jim to rodiče, to znamená, že i jejich smýšlení a tak dále, trávení volného času se prostě mění, ale ty děti nejsou jiné, ty děti jsou stejné, jenom prostě mají teď jinou možnost využití času, samozřejmě záleží na tom, jak ho využijí a na nás učitelích není je odsoudit, ale právě jim ukazovat, jak i říkal Mirek o tom fake news a tak dále. Takže naučit je i chodit v téhle době a ukazovat jim ty nástrahy, které ta doba má a aby byly obezřetní.
0: Poslední dobou se hodně mluví o zákazu mobilů ve školách. Souhlasíte s tím nebo ne, Mirku, ty?
1: No, tak já tím, že učím tu mediálku, tak já si myslím, že já jsem proti teda, protože mobil tím, že je prostě jedním z dominantních elementů současné digitální doby, neměl by být podle mě vnímán jako něco, co by se mělo zakázat, ale spíš jako něco, co nám umožní prostě jako zase posunout ten náš level našich skills. To znamená, jako učitel si myslím, že i s tím mobilem umí a měl by umět jako zrealizovat nějaké aktivity tak, aby to nebylo jenom o tom, že si to děcko nebo ten žák zapne

0: fake zatím?
1: No, ono je to. Víc než se zdá, bych řekla, podle mě. My u nás na škole máme zakázané telefony s tím, že prostě jakmile dojdou do budovy, tak je musí vypnout, zamknout si ve skřínkách. Ale jak říkal Mirek, já si myslím, že učitel by měl umět ty mobily adekvátně využívat, což třeba dělám já, že využívám hodně digitální technologie ve výuce. Právě někdy i ty telefony, tím, že to jsou menší děti, ne všichni mají data. My nemáme veřejnou školní Wi-Fi, takže když třeba děláme něco, tak si děti pošerujou data nebo se snaží vymyslet nějakou aktivitu bez dat, příklad čtení QR kódu a tak dále. Je těch možností teď v dnešní době opravdu jako milion. Ale myslím si, že u nás na základní škole je to takové horší v tom, že ty děti mnohdy nedomýšlí následky toho jejich chování na sociálních sítích, toho, že se třeba zavřou s telefonem a natočí video, postnou ho na sociální sítě a nevidí, co by vlastně to video mohlo způsobit třeba o té dané osobě, o které to natočí, nebo co by mohlo způsobit to, že někde něco napíšou. Myslím si, že s těmi staršími dětmi už se o tom krásně dá mluvit, krásně se s tím pracuje, i když taky jsou to někdy ty lata. Ale na tom prvním stupni já jsem tady za to pro, protože někteří opravdu to vidí jenom jako zdroj zábavy a vidí to, že se tam zapnou ty hry, ty střílečky a nic jiného, ale já jsem tady o toho, abych je naučila právě, že se na tom dají dělat ty jiné věci, edukativní hry. Dá se na tom procvičovat učivo a opravdu, aby to nebrali jenom jako nástroj pro zábavu, ale i třeba proto, aby se něco nového dozvěděli.
2: Mě ještě napadlo, abych doplnil, mě třeba na střední škole strašně bavilo s těma mobilama dělat právě tyhle ty kravinky, jo, abychom by nikdo neměl jenom myšlenku, jako jsou ti učitelé prostě jako dokonalí. Tak já jsem taky hrál v těch hodinách ty lodě a ty piškorky na tom telefonu, protože vlastně to byl pro mě i sport, jestli ten učitel si toho všimne, jo, proto takový ten přirozený adrenalin, ale jako když se to těm žákům víceméně tohle to znormalizuje a jako eliminujeme u nich to, jo, tak já toho učitele prostě vytočím, dělám něco tajného, protože co si budem, tajné ovoce prostě nejlíp chutná, jo, něco zakázaného, jo, ale v momentě, kdy jim to dáte jako možnost to používat, tak prostě jako zase jim to ukáže, tak proč bych to teda dělal, když já to vlastně můžu dělat, jako jo. Je to vlastně takové přirozené odklonění se od té, jo, já prostě budu na tom telefonu něco dělat.
3: Ještě mě napadá otázka, setkáváte se taky s tím, že vás třeba děti, když vidí vaše hodnocení jejich, nebo třeba je napomenete za něco, že vás potom kritizují?
1: Já si myslím, že na tom prvním stupni oni to berou jako, třeba teď já už mám puberťáky hodně, myslím si, že v té třetí třídě to tak mi nebrali, teď už začínají hodně kolem sebe kopat, jako třeba, ale já to neudělal, říkám, ale já tě viděla. Na vlastní oči říkám, nejsem slepá. Viděla jsem tě, zkus se postavit to, co jsi teď udělal. Prostě fakt už si stůj za tím, že když si udělal něco špatně, tak jsi to tak prostě udělal a nez následky. Já nejsem úplně zastánce nějakých poznámek a trestů, ale děti musí pochopit, nějaké třeba zapomínání neřeším. Taky si zapomenu věci doma a prostě nikdo mi za to nedá čárku nebo černý puntík ve škole, že jsem si to zapomněla doma, ale jde mi spíš o chování třeba jeden versus druhý, když je tam opravdu nějaký ten sklon k tomu špatnému chování, nějaké ty cnosti se poruší lidské, to mi vadí. To chci, aby opravdu ty děti si vyříkali, aby se tohle tam nedělo, aby se k sobě chovali jako lidé, ale pořád jsou to děti. Prostě pořád pracujeme s dětmi a naším úkolem není je jenom trestat, ale naučit je a nejlíp mít takovou prevenci, aby vůbec k takovým věcem nedocházelo.
2: No, takhle, samozřejmě, jako může se stát, že v tom testu vy, aniž byste chtěli, prostě jako ten žák, tomu žáku vy to vyjde na pětku a neuděláte nic, jako jo, prostě jako mu tu pětku musíte dát. Na druhou stranu, já to mám nastavené tak, že ano, jsme lidi a nevíme to backstory zatím, proč se ten žák z nějakého důvodu nenaučil na tu písemku, tak řekneme si OK, co je vlastně jako message učitele, dát mu tu pětku a tím to prostě pro nás hasne, nebo jako mít nějaký výstup, že ten žák se něco naučí. To znamená, já v ten moment jako si s tím žákem se za ním zajdu, proč máš prostě tady z tohle tuhle tu pětku, no a dojdu prostě buď k tomu, že mu dám možnost té opravy, což je jako velmi častý prostě případ, že prostě řeknu OK, tady máte pětku z toho a toho, tak prostě zkusíme si to napsat znova, protože si myslím, že to, že někomu dám pětku, tak neřeší ten problém. Prostě jako ano, má fajfku ten člověk, má pětku, super. Ale jako co? Prostě nemám tam ten výstup, že ten žák se reálně něco naučil, to znamená, on si to napíše znova a pak dojde k tomu, že třeba má tu známku lepší.
3: Setkali jste se s kritikou ze strany rodičů?

0: schůzku?
1: Já teda musím říct, že nikoliv. Jako, když jsou třídní schůzky, tak jasně, já mám, jak už tady několikrát zaznělo, ty nehlavní předměty na té škole, jo? Takže většinou se spíš ten rodič přijde doptat, proč něco nějak je, proč třeba žák má známky, jaké má, ale s nějakou tvrdou otevřenou kritikou jsem se nesetkal.
0: A Adelko, ty?
2: Takhle asi taky ne. Řekla bych, že je pro učitele hrozně těžké. Mirek učí mnohem víc žáků než já jich učím 25. Takže je hrozně těžké zavděčit se 50 lidem různým, protože každý má jiné očekávání, každý si prožil v té škole něco jiného, každý má na to jiné vzpomínky a každý zažil něco jiného. A já nemůžu splnit očekávání a nějaké věci, co si ty lidi myslí, že zvládnu. Na začátku jsem se tím hodně trápala, že jsem si říkala, tyjo, a nebudou oni zklamaní, že mají jako takovou učitelku, ale teď si říkám, že vím, proč to dělám, že to dělám pro ty děti, že to nechci dělat pro nikoho jiného a že když to některým rodičům nelíbí, tak bohužel se prostě nezavděčím každému. Já to dělám tak, jak nejlíp umím, jak v rámci možností, co mi prostě dovoluje všechno jako okolí, ale že bych se takhle s nějakou otevřenou kritikou, to asi ne. A pokud jo, tak o tom nevím.
0: To možná dobře.
2: Jo, radši jo.
0: Ať nekončíme na závěr tak negativně, co byste popřáli studentům pedagogických fakult nebo všem těm, kteří se chystají do učitelství? Adelko, ty? Mm-hmm.
2: Tak já bych asi jim řekla, že pokud to tam cítí a do toho jdou, a že učitelství je krásné, i když je to opravdu náročné, řeší se tam spoustu věcí, které třeba veřejnost mnohdy nevidí, tak je to krásné povolání a to, co do něj dáváme, se nám vrací, ale pokud to tam necítí, tak ať si radši najdou jiný směr, který jim dává smysl, protože si myslím, že by trápili jak sebe, tak by trápili ty děti a nestojí to ani té jedné straně za to.
0: Mirku, ty?
1: Já bych jim popřál, ať si věří, ať do toho dávají srdíčko, protože to srdíčko je možná mnohdy důležitější než kvantum vědomostí, které na těch teoretických hodinách určitě dostávají. A hlavně, aby jako nejenom věřili sobě, že na to mají, ale aby věřili těm žákům, že s nimi na to mají. To si myslím, že je strašně důležité a mělo by podle mě zaznít, že opravdu, když máte skvělé žáky nebo si ty skvělé žáky vytvoříte, tak dokážete cokoliv v té třídě.
0: Souhlas. Tak vám oběma moc přeju, ať se vám stále daří dělat ze školy místo takové, kam se děti těší. Děkuji moc za rozhovor.
2: Moc děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme, pěkný den.
0: A loučí se i z brněnského studia Ztislava Horníková. Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Vychytená príčine, kočíkuje v bunde a v mikine.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
2: Za pomocí výkladu krátkých rčení, aforismu, si dnes potřetí přiblížíme některé aspekty Boží milosti. Milost Boží je silná. Jediný pohled Kristův stačil, aby celník Matouš všeho nechal a stal se apoštolem. Není hříchu, který by se nedal odpustit, není hříšníka, kterého by Bůh nemohl změnit ve světce. Proto se s velkou důvěrou modlíme sami za sebe i za druhé. Duch svatý, jak píše svatý Cyril Jeruzalémský, je dar velký, všemocný a obdivuhodný. V celém světě působí. Jednomu dává stud, druhému trvalé panenství, třetímu milosrdenství, jinému touhu po chudobě, jinému zase sílu zahánět zlé duchy. Jsme ovšem ve světě. A tu jakoby stále působila podvratná síla, která hatí Boží plány a maří jeho práci. Věříme, že nakonec milost nad zlem zvítězí, přesto však právem považujeme každé odpírání Boží milosti za osudný krok v životě jednotlivce i v dějinách světa. Hřích je ztráta nebo zmenšení Boží milosti. I když je síla milosti nekonečná, přece se jí můžeme vzepřít. Milost neruší lidskou svobodu. I andělé na nebi ji mohli odepřít. Bůh je stále ano, hřích znamená ne. Tak vyjádřil jeden z moderních teologů těžko vysvětlitelné tajemství neúspěchu stvořitele a vykupitele na světě. Nic není cennějšího nad Boží milost. Často se opakují slova žalmu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mystikové ujišťují, že duše v posvěcující milosti je tak krásná a tak cenná, že sám Boží syn sestoupil z nebe, aby ji vykoupil. Jako je duše nesrovnatelně víc než tělo, tak také mizí všechny lidské hodnoty ve srovnání s Boží milostí. Krásně to vyjadřuje modlitba svatého Ignáce z Loyoly na zakončení exercicí. Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechno, co mám a co mi patří. Ty jsi mi to dal, tobě, Pane, to vracím. Všechno je tvé, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi svou lásku a milost, nic jiného už nežádám.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
4: Neboť můj učil vidět tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
3: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
3: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, spokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Pár minut po půlnoci vás zveme k poslechu nočního bdění. Brazilský zpěvák Dorea vydal nové album s názvem Uke Mais Você Quer Saber Jimim, což znamená, co dalšího o mě chceš vědět. Stylově se album pohybuje mezi folkem, folkrokem a brazilskou tradicí. Důležitá je také atmosféra klidu a rozjímání. V písních se střídají jemné i drsnější momenty. Nahrávka působí velmi intimně a zranitelně jako osobní zpověď. Dorea pracuje s úspornými aranžemi a dává prostor hlasu a písním, které stojí na jednoduchosti a emocích spíše než na efektivní produkci. Poslechneme si z alba několik skladeb.

Poslouchali jsme ukázky z nového alba brazilského zpěváka Dorey. Tímto noční bdění končí, jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

zelená paseka, motýl počítá letokruhy. Pak odletí přesně tam, co sedí ten druhý. Kouřící ohníček do toho voní, do toho voní. Motýl bojí se smrti.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už

Je 1 hodina ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu komorní hudby. Dnes vám nabídneme 4 skladby od Bohuslava Martinů, které zahraje české smyčcové duo ve složení Lucie Sedláková-Hůlová housle a Martin Sedlák violončelo. Uslyšíte duo číslo 1 pro housle a violončelo, taktéž duo číslo 2 pro housle a violončelo, pak sonatínu pro housle a violončelo a sonátu pro housle a violončelo. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste 4 skladby od Bohuslava Martinů, které zahrálo české smyčcové duo ve složení Lucie Sedláková hůlová housle a Martin Sedlák violončelo. Slyšeli jste 2 dua číslo 1 a 2 a sonatínu a sonátu vše pro housle a violončelo.